0: Rádio Haná Skyrock.
1: Rádio Haná Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz Skyrock.

0: Skyrock. Skyrock.
1: Children singing, my dad is coming home.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Další reklamní rozhovor začíná právě teď. Voláme na olomouckou Floru, kde se prakticky pořád něco děje. A tentokrát potěšíme všechny milovníky zajímavých rostlin, exotiky a přírody. Na telefonu Monika Tomašovičová z výstaviště Flora Olomouc. Moniko, zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Na jakou výstavu nás pozvete tento týden od středy do neděle?
2: Výstavu Kaktusová sukulantou od 24. do 28. června v sbírkových skleníkoch v Smetanových sadoch. A návštěvníci uvidia pestru prehliadku rastlin od členov klubu kaktusárov Olomouc, ale aj unikátne exempláre zo zbierok flóry, ktoré vlastne nie sú bežné verejnosti prístupné.
1: Komu je výstava určená? Má otázka zní, jestli si na své přijdou pouze zapálení pěstitelé a kaktusoví odborníci, anebo si kaktusy a sukulenty na flóře užijí i běžní návštěvníci, rodiny s dětmi.
2: Tak myslím, že určená úplne pre všetkých, nielen pre skúšených pestovateľov, ale aj pre začiatočníkov. Vlastne tí členovia toho klubu kaktusárov sa podelia o svoje skúsenosti s nimi a takisto návštevníci si budú môcť sami zakúpiť tie kaktusy z produkcie klubu kaktusárov Olomouc a momentálne títo kaktusári slavia 70. výročí svojho založenia. Takisto v nabídke bude kniha venovaná rodu Astrophytum, tematické tričko s kaktusovým motivom a budú si môcť návštevníci kúpiť aj mexické pivo.
1: Děkujeme za to. Jak je to se vstupným?
2: A vstupné se bude kupovat na městě. Plnopláci je v hodnotě 100 korun a studenti seniory v hodnotě 60 korun. Takže na městě, kdo přijde, si koupí vstupné a může jít na výstavu.
1: Děkujeme za pozvání. Přejeme, jak si výstavu kaktusů a sukulentů. Tento týden od středy do neděle užívají zkušení pěstitelé i ti, kteří si domů teprve vybírají svůj první kaktus. V našem vysílání Monika Tomašovičová z výstaviště Flora Olomouc. Děkujeme.
2: Děkuji, nashledanou.
1: Reklamní rozhovor právě teď končí a my pokračujeme v dalších hitech.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: Rádio Hana, Skyrock. Skyrock. Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den. Skyrock.
4: Melodický rock? To je Skyrock.

0: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
1: Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 27. červen se Skyrokem. Jít si vybrat peníze do bankomatu je pro mnohé z nás všední věc. První bankomat, který vydává hotovost, se objevuje v bance Barclays v Enfieldu v Anglii. První bankomat u nás sloužící veřejnosti přichází až v roce 1992 v Praze na náměstí Republiky. Na Skyroku máme rádi motorky, jejíž romantickým rájem se stala americká legendární cesta Route 66. Dříve hlavní spoj Chicaga se západním pobřežím je vyřazen ze systému dálnic 27. června 1985. Říká se, že do té doby po ní každý Američan aspoň jednou v životě jel. Teď zavzpomínáme na baskytarovou rockovou legendu Johna Entwistla z The Who. Opouští nás 27. června 2002. Má vliv na několik generací baskytaristů, kteří přebírají prvky jeho hry do svého výrazu. Připomínám aspoň některé. Noel Redding z Jimi Hendrix Experience, John Paul Jones z Led Zeppelin, Geddy Lee z Rush, Steve Harris z Iron Maiden nebo basový virtuos Billy Sheehan. Na závěr technická lahůdka v podobě jaderné energetiky. 27. června 1951 je uvedena do provozu první atomová elektrárna na světě v Sovětském svazu na příkaz jinak hrůzovládce Stalina. Šéfem výstavby je Igor Kurčatov. Dříve narození si možná jeho jméno spojí s chemickým prvkem s protonovým číslem 104 Kurčatovium, které bylo poprvé uměle vyrobeno v roce 1964 v Rusku. Prvek má mimochodem nejvyšší známou hustotu 23 000 kg na metr krychlový. Dnes ho ale v tabulkách pod americkým vlivem najdeme pod názvem Rutherfordium. Zítra opět máme Big Beatové historické perličky. Nenechte si je ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
3: Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyrocku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší rokový

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Další reklamní rozhovor začíná právě teď. Voláme na olomouckou Floru, kde se prakticky pořád něco děje. A tentokrát potěšíme všechny milovníky zajímavých rostlin, exotiky a přírody. Na telefonu Monika Tomašovičová z výstaviště Flora Olomouc. Moniko, zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Na jakou výstavu nás pozvete tento týden od středy do neděle?
2: Výstavu kaktusová sukulantou od 24. do 28. června v sbírkových skleníkoch v smetanových sadoch. A návštěvníci uvidí pestru prehliadku rostlin od členů klubu kaktusárov Olomouc, ale aj unikátne exempláre zo zbierok flóry, ktoré vlastne nie sú bežné verejnosti prístupné.
1: Komu je výstava určená? Má otázka zní, jestli si na své přijdou pouze zapálení pěstitelé a kaktusoví odborníci, anebo si kaktusy a sukulenty na flóře užijí i běžní návštěvníci, rodiny s dětmi.
2: Tak myslím, že určená úplne pre všetkých, nielen pre skúšených pestovateľov, ale aj pre začiatočníkov. Vlastne tí členovia toho klubu kaktusárov sa podelia o svoje skúsenosti s nimi a takisto návštevníci si budú môcť sami zakúpiť tie kaktusy z produkcie klubu kaktusárov Olomouc a momentálne títo kaktusári slavia 70. výročí svojho založenia. Takisto v nabídke bude kniha venovaná rodu Astrophytum, tematické tričko s kaktusovým motivom a budú si môcť návštevníci kúpiť aj mexické pivo.
1: Děkujeme za to. Jak je to se vstupným?
2: Vstupné se bude kupovat na místě. Plnopláci je v hodnotě 100 korun a studenti seniory v hodnotě 60 korun. Takže na místě, kdo přijde, si koupí vstupné a může jít na výstavu.
1: Děkujeme za pozvání. Přejeme, jak si výstavu kaktusů a sukulentů tento týden od středy do neděle užívají zkušení pěstitelé i ti, kteří si domů teprve vybírají svůj první kaktus. V našem vysílání Monika Tomašovičová z výstaviště Flora Olomouc. Děkujeme.
2: Děkuji, nashledanou.
1: Reklamní rozhovor právě teď končí a my pokračujeme v dalších hitech.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: Ráno na Skyrocku.

0: Dobré ráno. Na Skyroku snídáte s nejlepším rokovým výběrem. Také po 7. hodině chystáme další pecky. Užijte si rokové ráno. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
1: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Zákaz rozdělávání ohně. Až do odvolání od pátku platí v Olomouckém kraji zákaz rozdělávání ohňů v přírodě, pálení klestí nebo používání pyrotechniky. Rozhodnutí v období nebezpečí požárů kvůli suchu vydal hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Vedro a dítě zamčené v rozpáleném autě. I přes četná varování k této život ohrožující situaci stále dochází. Ve čtvrtek popoledni pomáhali ven dítěti zamčenému v autě strážníci v Prostějově na Anenské ulici. Zákaznice si na parkovišti před místním supermarketem nešťastnou náhodou zabouchla osobní auto, ve kterém zůstalo malé dítě. Hlídka městské policie vyjela na místo okamžitě po oznámení.
2: Vzhledem k okolnostem a na žádost majitelky vozidla přistoupil strážník k rozbití levého zadního bočního okénka, aby nedošlo ke zranění dítěte a bylo možné ho co nejrychleji a nejbezpečněji vyprostit. Po otevření vozidla si dítě převzala matka, která uvedla, že ji následně nechá preventivně vyšetřit dětským lékařem.
1: Sdělila k případu za městskou policii Prostějov Tereza Greplová. A dodává?
2: Městská policie připomíná, že zejména v letních měsících může teplota uvnitř vozidla během několika minut dosáhnout životu nebezpečných hodnot. Nikdy proto nenechávejte děti ani zvířata ve vozidle bez dozoru, a to ani na krátkou dobu.
1: A už se ví, kdy budou říjnové volby. Volby do třetiny senátu a obecních zastupitelstev se z rozhodnutí prezidenta uskuteční v pátek 9. a sobotu 10. října. Podle zákona se volby konají první říjnový týden.
0: Sport.
1: Mistrovství světa ve fotbale v Americe trhlo během čtvrtka rekord. Po dosavadních zápasech padl rekord v počtu gólů vstřelených na jednom šampionátu. Už ve čtvrtek padlo 177 branek. Dosavadní rekord z roku 2022 byl 172 gólů.
0: Máme přehled. Skyrock. Počasí.
3: Víme, jak bude v sobotu na Olomoucku i jinde v regionu. Obloha by zase měla být téměř bez mráčků, čeká nás další slunný den s nejvyššími teplotami mezi 34 až 37 stupni. Na horách bude o něco chladněji, rtuť teploměru tam nepřekročí 32. Díky horku nejsou nahané téměř žádní komáři. O víkendu by se vlivem vedra měla snížit také aktivita klíšťat. Teplé počasí je těžké i pro lidi, biozátěž bude zítra na nejhorším stupni.
4: Skyrock.cz, kde vysíláme kompletní program i online přehrávač. www.skyrock.cz.
0: Posloucháte Skyrock.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz. Skyrock. Na Rýmařovsku na 90,2 FM.

0: Hvězdy ví. Skyrock uvádí horoskopy pro dnešní den.
1: Berani, býci, blíženci a raci, budete se potit v autě, doma i v práci.
2: Jsem spocená jako vrata u chlíva.
1: Lvi, pany a nebo váhy, i vy se usmažíte záhy.
3: Hej, vy tam nahoře, udělejte s tím něco. Sešlete mi pár velbloudů nebo trochu vody, ano?
1: Štíři, střelci, kozorozi, vodnáři, dejte pozor, ať kvůli vedru nemusíte k lékaři.
4: Bude hic, Cecilko, hic bude.
1: A co mi ryby, nám se v každém bazénu líbí.
5: Tak si plavky pojďme se vykoupat, teď tam nikdo nebude.
0: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyrocku.
6: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
7: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
8: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
9: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
8: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
9: To zní dobře. Úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
8: Jsme tu pro vás již 20 let.
9: Jezírka Banat.cz.
10: Rodina Nova vyráží za svými diváky.
11: Potkejte tváře televize Nova.
10: A užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
11: S Kristýnou Kloubkovou
10: a Martinem Pouvou.
11: Den s Novou naživo. Už tuto sobotu v Olomouci.
12: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů.

ke tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás. Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál.
2: www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě.
1: Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

0: Posloucháte Skyrock. Od žhavé mexické vášně přes kanadský ledový klid až po gigantické velké finále v samotném srdci New Yorku. Světový fotbal právě teď nekompromisně diktuje tempo celé planetě a my jsme u toho s tebou. Buď u všeho podstatného, nenech se opít rohlíkem a nalaď si náš pravidelný infoservis z mistrovství světa.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Pánové, držte si klobouky a dámy, vy raději taky. Francouzský fotbalový expres Osman Dembele totiž na mistrovství světa předvedl kousek, ze kterého obráncům Norska ještě teď třeští hlava. Při výhře Francie 4:1 stihl nasázet hat-trick za neskutečných 25 minut. Rychlejší byl v celé historii šampionátu už jen jeden chlapík v roce 1954. Útočník Paříže a čerstvý držitel zlatého míče zářil hlavně u třetího gólu. To byla vyloženě fotbalová poezie. Francouzi si 50 vteřin ťukali míč tak dokonale, že se ho dotkl úplně každý hráč na hřišti, než ho Dembele s ledovým klidem poslal do sítě. Sám střelec po zápase skromně hlásil, že to sice bylo pěkné, ale to nejdůležitější teprve přijde. Francie tak s přehledem vyhrála skupinu a dál válcuje turnaj.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Špína na autě, jasná červená karta. Mycí centrum Vytásek v Olomouci hraje první ligu za čisté vozy. Od motorek po kamiony, bezkontaktně i ručně. Navíc výplach cisteren i plnění klimatizací, včetně dezinfekce. Dopřejte svému vozu prvotřídní péči. Mycí centrum Vytásek, čistá jízda za vítězstvím.
1: Rokové hity hrajeme non-stop. Skyrock.

0: Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru.
1: Skyrock.
0: Dobré ráno.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Máme tu pro vás další informace, pojďte si je poslechnout. Plumlovský zámek na Prostějovsku ohrožuje dřevomorka. Kvůli tomu nabere oprava severní fasády zámku zpoždění. Dřevomorka napadla trámy a ohrožuje stabilitu památky. Sanace a výměna trámu potrvá nejméně rok. Zlepšení mobilního signálu ve vlacích. Správa železnic s operátory dokončila za téměř 73 milionů korun instalaci 5G sítě do tunelů na trati z Prahy do Ostravy a Brna. Postupné zapojení začne tento měsíc.
3: Správa železnic zlepšila kvalitu a dostupnost hlasových i datových služeb pro cestující ve vlacích na koridoru z Prahy do Brna a Ostravy. Cílem celého projektu je vybudování infrastruktury pro vysokorychlostní datové služby 5G, díky čemuž se zlepší i služby pro cestující.
2: Doplnil mluvčí zprávy železnic David Kabele.
0: Sport.
4: Fotbalová Sigma Olomouc mění vedení. Spolek na valné hromadě zeštíhlil výbor ze 13 členů na 7. Předsedou zůstává Jakub Beneš, novými místopředsedy jsou Michal Hrubý a David Rozehnal. Po dlouhých letech v klubu úplně končí známé tváře jako Jaromír Gajda nebo Josef Lébr. Nový výbor se chce zaměřit na rozvoj mládežnické akademie a správu Androva stadionu. Zprávy z regionu pro tuto chvíli končí. Vy ale nikam neodcházejte, protože už za moment se podíváme na to, jak to vypadá na našich silnicích a jaké počasí nás dnes čeká.
5: Máme před sebou víkend, který se zapíše do historie. Teploty vyšplhají na extrémních 37 stupňů ve stínu, zítra taky minimálně 38. Podle meteorologů jsou v ohrožení absolutní české teplotní rekordy a v teploměru se může místy přiblížit až k šílené 41°C. Červnové dny jsou dlouhé, slunce pálí na maximum a vy nezapomínejte na pitný režim a schovejte se někam do stínu. Víme, jak bude? Jasno, teploty budou o víkendu atakovat 40.
6: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
0: Doprava.
5: Na dálnici D1 mezi Mořicemi a Ivanovicemi na Hané ve směru na Brno komplikuje dopravu porouchaný kamion, stojí na zpevněné krajnici, tak kolem něho projíždějte se zvýšenou opatrností. Hlášeno je tam menší zdržení, začínají rychlé dopravní zprávy. Pokud jde o policejní hlídky, tak ty dnes ráno z řidiči dali na konci D1 u exitu Říkovice, pak stojí v Olomouci na Velkomoravské, muži zákona hlídají taky situaci ve Vyškově na Brněnské. Pozor na víkendové festivaly a akce, kde je třeba počítat s lidmi na silnici, ve Zlíně v širším okolí ulic Štefánikova, třídy Tomáše Bati a podobně probíhá festival Zlín žije, takže i tam opatrně. To samé platí pro Zdounky na Kroměřížsku, kde se pro změnu koná Rockfest. V ulicích Kroměřížská i Střílecká je hustší provoz. Bystřice pod Hostýnem, tady pozor, propadlá revizní šachta a špatný povrch. V autě opatrně s klimou a dobře dojeďte.
0: Posloucháte Skyrock.
1: Skyrock.

0: Skyrock kalendárium.
1: Je sobota 27. června a my startujeme dnešní kalendárium. Pokud vyrážíte ven, rozhodně doma nenechte sluneční brýle. Dnes je totiž jejich mezinárodní den a v tomhle vedru se bez nich neobejdete. K tomu si klidně dejte i něco osvěžujícího, slavíme totiž také den ananasu. Narozeniny dnes slaví oblíbený český režisér Jan Hřebejk, filmový Spider-Man, Tobey Maguire nebo představitel Nevilla z Harryho Pottera, herec Matthew Lewis. Z našich regionálních osobností gratulujeme přednostovi z Univerzity Palackého Petru Konečnému a také starostovi Šternberka Stanislavu Orságovi. Na závěr si připomínáme i jeden černý den našich dějin. Přesně před 76 lety komunisté popravili 4 odsouzené ve vykonstruovaném politickém procesu. Doktorku Miladu Horákovou, Záviše Kalandru, Jana Buchala a Oldřicha Pecla. Nezapomínejme, tohle je kalendárium na 27. června a díky, že nás ladíte. Kalendárium.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
5: Olomoucký report CZ.
6: Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Srna, kuna nebo sousedovo auto? Ať narazí váš vůz na jakoukoliv škodnou, my v Porsche Olomouc vám z téhle brindy pomůžeme. Likvidaci škody nechte na nás. Auto opravíme a s vaší pojišťovnou vše vyřídíme i u vozidel starších 4 let. Snadné objednání telefonicky nebo na internetu. Vše potřebné zařídíme za vás. Porsche.olomouc.cz. Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný servisní partner Škoda, Volkswagen a Audi.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Skyrock.
2: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice.
3: Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues.
2: Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Pokračujeme v cyklu výletech po našem kraji. Tentokrát zamíříme na jednu z nejoblíbenějších tras u nás. To znamená legendární cyklostezku Bečva. Na telefonu je opět Jan Machovský, koordinátor cykloturistiky v našem kraji. Dobrý den.
2: Dobrý den a zdravím všechny posluchače a cyklisty.
1: Odkud kam pojedeme a co je na této trase na cyklostezce Bečva tak oblíbené?
2: Tak dneska vás pozvu zajímavým autobusem, který by vyjížděl z Lipníku nad Bečvou a jel by přes hranice Valmez až do Vsetína a vraceli bychom se, tam vystoupíme a vracíme se dále zpátky po cyklostezce Bečvě. Skoro celá Bečva je asfalt, velice krásný povrch, krásný výhledy na řeku, krásný výhledy na města a co je zajímavý, tak jediný kopec je mezi Vsetínem a Valmezem, což je vlastně most, který musíte přejet, jinak je to pořád z kopečka až do Lipníku.
1: Zvládnou cyklostezku Bečva i rodiny s dětmi, nebo je to spíše pro zkušenější cyklisty?
2: Doporučuji rodiny s dětmi, doporučuji více dětí, klidně jeden rodič, je to bezpečný, je to krásně značený a je to úplná pohoda.
1: Můžeme se někde dobře najíst nebo se někde příjemně zastavit na občerstvení?
2: V každém městečku objevíme, co hrdlo náčí. Od zmrzliny po vynikající gastro. Budete projíždět gastroprodukty, které si můžete vybrat podle vlastní chuti.
1: Jinou cyklostezka Bečva je další skvělý tip na pohodový výlet po našem kraji. Děkujeme Janu Machovskému za inspiraci, koordinátor cykloturistiky v našem kraji. Dnes s námi ve vysílání. Honzo, díky, šťastnou cestu.
2: Děkuji a všem cyklistům, potkejme se na Bečvě.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Paraatletická elita opět v Olomouci. Jedin...

0: dětská zóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Necky.

0: i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanáckáneckyjáda.cz
1: Rodina Nova vyráží za svými diváky.
2: Potkejte tváře televize Nova.
1: A užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
2: S Kristýnou Kloubkovou
1: a Martinem Pouvou.
3: Den s Novou naživo.
2: Už tuto sobotu v Olomouci.
4: Baví nás bavit vás.
5: I v sobotu.
6: Skyrock.
7: Nejlepší rockový výběr.

0: Nejlepší rokový výběr. Teď víkendový infoservis, počasí a doprava.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku. Místní rádio, místní zprávy.
2: Hezčí centrum chce mít Šumperk. Město vyhlásilo boj s vizuálním smogem. Zastupitelé schválili doporučení pro označování obchodů a služeb v centru. Podnikatelům, kteří se do úpravy označení pustí, město pomůže dotací. Podrobnosti najdeme na webu šumperk.cz. Pokud si necháváte doručovat do zásilkových boxů v ulicích jídlo, teď to raději nedělejte. Potravináři varují, že v boxech může v horkém letním počasí teplota snadno přesáhnout i 50 stupňů Celsia a hrozí zkažení potravin.
3: Sport. Fotbalisté Prostějova odstartovali přípravu na novou sezónu šance Národní ligy. V prvním utkání sice prohráli s Brnem 1-4, pod novým trenérem Bohuslavem Pilným se ale tvoří zajímavý tým. Pokračuje totiž úzká spolupráce s olomouckou Sigmou. V SKáčku zůstává útočník Denis Kramář a nově z Hané přicházejí mladíci Mikeš Cahel, Šimon Jalovičor a Matěj Kolařík. Fanoušky navíc potěší, že v klubu dál pokračují i opory Koudelka, Šindelář a Matoušek. Informační blok máme za sebou. Teď už vás ale čeká jen samá pohoda. Nejdřív si posvítíme na předpověď počasí a hned potom projedeme s dopravou ty nejdůležitější úseky na Moravě.
4: Příliv extrémně horkého vzduchu ze Sahary vrcholí. Dnes nás potápí teploty kolem 37 stupňů. V neděli se uvaříme dokonce při 40. Vzduch je navíc neskutečně suchý a že jde o naprosto výjimečnou situaci, dokazují i sázkové kanceláře. Bookmakeri totiž vypsali speciální kurzy na to, zda padne dosavadní absolutní český rekord 40,4 stupně z roku 2012. Tak vyplatí se jet celkově v lidovém režimu a s nějakým drinkem v ruce. Víme, jak bude horko, teploty budou atakovat 40 stupňů Celsia.
0: Doprava.
5: Největší pozor si dávejte na D1 za exitem Hulín ve směru na Ostravu. 268. kilometr na silnici leží kus plastu. Na místo jede policejní hlídka. Tady jsou rychlé dopravní zprávy, kde si dneska dávat minimálně pozor na rychlost. S hlídkami se roztrhl pytel. Policii potkáte na D35 na exitu Velký Újezd, na okruhu Olomouce, na exitu Holice. Muži zákona jsou na D1 před exitem Lipník nad Bečvou Loučka, za exitem Hulín Západ. Potom v Kokorách, v Litovli, na Pajedlech, ve Valmezu a v Mořicích. Ještě jedno varování pro víkendový Zlín, širší centrum kolem třídy Tomáše Bati. Je tu festival Zlín žije, takže počítejte s hustým provozem a lidmi na silnici. Dobře dojeďte!
6: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
0: Posloucháte Skyrock.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz. Skyrock. Na Moravskotřebovsku na 88,7 FM.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 27. červen se Skyrokem. Jít si vybrat peníze do bankomatu je pro mnohé z nás všední věc. První bankomat, který vydává hotovost, se objevuje v bance Barclays v Enfieldu v Anglii. První bankomat u nás sloužící veřejnosti přichází až v roce 1992 v Praze na náměstí Republiky. Na Skyroku máme rádi motorky, jejíž romantickým rájem se stala americká legendární cesta Route 66. Dříve hlavní spoj Chicaga se západním pobřežím je vyřazen ze systému dálnic 27. června 1985. Říká se, že do té doby po ní každý Američan aspoň jednou v životě jel. Teď zavzpomínáme na baskytarovou rockovou legendu Johna Entwistla z The Who. Opouští nás 27. června 2002. Má vliv na několik generací baskytaristů, kteří přebírají prvky jeho hry do svého výrazu. Připomínám aspoň některé. Noel Redding z Jimi Hendrix Experience, John Paul Jones z Led Zeppelin, Geddy Lee z Rush, Steve Harris s Iron Maiden nebo basový virtuos Billy Sheehan. Na závěr technická lahůdka v podobě jaderné energetiky. 27. června 1951 je uvedena do provozu první atomová elektrárna na světě v Sovětském svazu na příkaz jinak hrůzovládce Stalina. Šéfem výstavby je Igor Kurčatov. Dříve narození si možná jeho jméno spojí s chemickým prvkem s protonovým číslem 104 Kurčatovium, které bylo poprvé uměle vyrobeno v roce 1964 v Rusku. Prvek má mimochodem nejvyšší známou hustotu 23 000 kilogramů na metr krychlový. Dnes ho ale v tabulkách pod americkým vlivem najdeme pod názvem Rutherfordium. Zítra opět máme Big Beatové historické perličky. Nenechte si je ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
5: Rodina Nova vyráží za svými diváky.
6: Potkejte tváře televize Nova.
5: A užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
6: S Kristýnou Kloubkovou
5: a Martinem Pouvou.
6: Den s Novou naživo. Už tuto sobotu v Olomouci.
7: Masters of Rock.
8: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
7: Masters of Rock.
8: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
9: Skyrock. Skyrock.

0: Skyrock uvádí Hanácky čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
1: Zvat na vélet do krematoria může být dost divný. My se ale dneska na olomoucký krematorium mrknem trochu ináč. Zapomeňte na legendárního spalovača mrtvol a podívejme se na věc okem historie. Spopelňování v novodobé historii o nás přešlo ve známost koncem 19. století. Prvním pokusem o zřízení krematoria v Olomouci byl v roku 1922 návrh přestavby kaple na Neředinském hřbitově. To ale po stížnostiach olomoucké farnosti neprošlo. Časem bylo zadaný výběrko na projekt Fungl novýho baráko. Ve finále se vybral návrh Alojza Šajtara. Předej podoba dostal v letech 1931 až 1932. Všecko zlý bylo zas jednou k něčemu dobrý a funkcionalistická stavba olomouckého krematoria ze hřbitovem je dneska nemovitou kulturní památkou.
0: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácky čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na Skyroku.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
3: Mé chuti lahodí jen skrbeňské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
4: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
5: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
6: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
5: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
4: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
5: No, to určitě.
7: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
8: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Prout, obrač Prout s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.

0: hezké víkendové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině. Teď vysíláme infoservis s počasím i dopravou. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Jdeme na další zprávy. V horku v městské hromadné dopravě v Olomouci pomůže klimatizace. V Olomouci nyní jezdí 10 autobusů a 18 tramvají Evo s klimatizací. Dopravní podnik při obnově vozového parku na komfort cestujících myslí a v příštím roce čeká dodávku dalších klimatizovaných tramvají. Píše o tom Report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Po 50 letech bude ve vesnici blízko Šumperka zase fungovat základní škola. Svobodná základní škola s novými metodami výuky se v Hraběšicích otevře v září. Bude moci vzdělávat až 24 dětí ve smíšené skupině, informuje Deník.
0: Sport.
1: V Olomouci vyroste nová sportovní hala. Radní schválili studii na stavbu moderního areálu v Nemilanech zhruba za 236 milionů korun. Hala nabídne hrací plochu pro míčové sporty a tribunu pro 300 diváků. Součástí projektu bude i venkovní sportoviště, skatepark a nová autobusová točna pro městskou hromadnou dopravu. Stavba má skvěle doplňovat chystanou multifunkční halu na Nové Velkomoravské. Tolik aktuální zpravodajství. Zůstaňte s námi, za malou chvíli jsou tu slíbené informace z dopravy a samozřejmě i nejčerstvější počasí.
2: Skyrock.cz, kde vysíláme kompletní program i online přehrávač. www.skyrock.cz.
0: Počasí.
3: Tropické šílenství pokračuje. Dnes naměříme až 37 stupňů, zítra dokonce skoro 40. S těmito extrémními teplotami a ostrým sluncem souvisí i varování. V zemi se tvoří vysoké koncentrace přízemního ozonu. Na severozápadě už platí smogová situace. Hlavně v odpoledních hodinách se vyhněte těžké fyzické práci. Platí to i pro děti, starší i kardiaky. Chlaďte se, co to dá, úleva přijde až po víkendu. Víme, jak bude. Sobota, neděle, tropy, teploty a takový 40 stupňů.
4: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
0: Doprava.
3: Vysíláme rychlé dopravní zprávy. Pozor na čerstvou nehodu u Zábřehu, kde osobní auto narazilo do stromu, překážka na silnici, tak dbejte zvýšené opatrnosti. Pozor na odstavená auta D1 před exitem Hranice ve směru na Ostravu, další odstavené auto na D46 před exitem Olšany ve směru na Olomouc. Rychlé dopravní zprávy pokračují dál, když jedete směrem na Zlín, stále platí varování kvůli festivalu Zlín žije. V centru hlášena spousta lidí. Kde jsou policisté? Hlídky potkáte na D35 na exitu Mladeč, na D1 na exitu Hulín Západ, na D55 na exitu Hulín a za exitem Napajedla. Jsou potom v Olomouci na 17. listopadu. Hlídky jste viděli v Kokorách, v Horní Loděnici a v Boskovicích. Dobře, dojeďte.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Každý den vám na Skyroku představujeme jeden speciální rokový hit od A do Z. To je roková abeceda na Skyroku.
1: Dneska si v rokové abecedě dáme kanadskou kapelu, jejíž název doslova znamená figuríny pro nárazové zkoušky. A nebo chcete-li testovací figuríny v autě. Ano, to jsou Crash Test Dummies. Frontman a zpěvák Brett Roberts je známý svým hlubokým a velmi znělým basbaritonovým hlasem, který je pro Crash Test Dummies naprosto ikonický. Zkrátka a dobře, hned je poznáme.
0: Rádio Hana Skyrock a rocková abeceda.
1: I když kapela vydala spoustu skvělých songů, tak celosvětovou slávu jim přináší single z roku 1993 z alba God Shuffled His Feet.
0: Rokovou abecedu pro vás připravuje Martina Kvítko-Procházková.
1: A pojďme si teď taky říct, co je pro Crash Test Dummies charakteristické kromě hlasu zpěváka. Je to kombinace folk rocku a alternativního rocku a jsou to i texty. Brett Roberts totiž studoval anglickou literaturu a to se odráží v celkové tvorbě. Je v tom humor, literární propracovanost a originalita. Tak doufejme, že potěší kousek, který jsme vybrali v dnešní rokové abecedě. Afternoons and Coffee Spoons. Jsou tady Crash Test Dummies na Skyroku právě teď.

0: Pozor, velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Rodina Nova vyráží za svými diváky.
3: Potkejte tváře televize Nova.
2: A užijte si den plný zábavy pro celou rodinu.
3: S Kristýnou Kloubkovou
2: a Martinem Pouvou.
4: Den s Novou naživo.
3: Už tuto sobotu v Olomouci.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
0: Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Zprávy rychle, stručně a spolehlivě.
2: Infoservis vysíláme na Skyrocku během dne každou celou.
1: A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality.
2: Zprávy na Skyrocku hned po celé.
1: Tak nás laďte dál.

0: Máme tu sobotu 27. června a s ní i plán, jak přežít tohle tropické šílenství. Jestli se nechcete vyloženě roztéct, schovejte se do chládku kin na nový animák Toy Story 5. Hrají ho v olomouckém Metropolu, v Prostějově, Přerově, Valmezu i v Letňáku v Boskovicích. Olomoucké Premier Cinemas zase sází na romanci po večerce. Pokud ale vedro neřešíte, v Olomouci na Paloučku u ES klubu dnes open air rozbalí Čechomor. Na Hrubé vodě dnes zažijete divoký western a v Mohelnici na gastrofestivalu můžete ochutnat i křupavé červíky. Na zámku v Plumlově večer romanticky zahraje Ivan Hlas Trio a v Rakové u Konice propuknou obří oslavy obce, které moderuje naše Martina Kvítko. Děti za vysvědčení odměňte na dětských dnech v parku v Hranicích nebo v Hanušovicích. V Šumperku a Zábřehu pak dávají hru Pět švestek. No a až večer vzduch trochu schladne, vyraste do Letňáku v Mostkovicích. Dnes tam dávají komedii, říkají Millars, a v neděli večer akci Milionář. Užijte si to.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Udělal to parádě, pojď synu!
3: Mistrovství světa 2026 hostí USA, Kanada a Mexiko.
2: Je to gol!
3: Hraje 48 týmů a obří finále bude v New Yorku. Kdo zvedne nad hlavu ikonický pohár? To podstatné ze 104 zápasů nemusíte složitě hledat. Laďte naše rádio a poslouchejte pravidelný fotbalový infoservis.
4: Jestli si ten fotbal neprosadí, tak si u mě mrtvej muž.
3: Ty nejzajímavější příběhy, výsledky a emoce z Ameriky vám servírujeme každý den přímo do uší.
4: To je jasný.
3: S námi jste ve hře každý den.
5: Špína na autě, jasná červená karta. Mycí centrum Vytásek v Olomouci hraje první ligu za čisté vozy. Od motorek po kamiony, bezkontaktně i ručně. Navíc výplach cisteren i plnění klimatizací, včetně dezinfekce. Dopřejte svému vozu prvotřídní péči. Mycí centrum Vytásek, čistá jízda za vítězstvím.
6: Už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Všude zdejší, všude je fajn.
8: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Necky.

týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestroj Necky, pojeď pecky! www.hanackaneckyjada.cz

0: Posloucháte víkendový Skyrock a budeme tu pro vás i po 11. hodině. Jaké jsou novinky z našeho regionu a co počasí? Zesilte si infoservis. Jsme Skyrock. Skyrock. Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku. Místní rádio, místní zprávy.
1: Dál se pracuje na rekonstrukci mostu v Hranicích na třídě 1. máje. Ten je od 1. června uzavřen a dnes a zítra se má zbourat. Podle zprávy silnic Olomouckého kraje bude v tyto dny uzavřena i část silnice 47 pod mostem. Informuje o tom web Hranic. Představte si, že svou lásku hledá skoro polovina lidí v Česku v online světě. Výsledky velké ankety Deníku ukazují, že přes internet se seznamuje v průměru 47 lidí ze 100. Dle párových terapeutů lze na internetu najít stejně stabilní vztah jako při běžném seznamování tváří v tvář.
2: Sport. Olomouc se chystá na světovou atletiku. Od 2. do 4. července ožije stadion Lokomotivy druhým ročníkem prestižní paraatletics Grand Prix. Na Hanou dorazí bezmála 200 elitních závodnic z celého světa, včetně paralympijských vítězek. Pro diváky je připravená fanouškovská zóna, vstup je zdarma a hrát se bude i o led horkovzdušným balónem. Naše rádio je hrdým mediálním partnerem této akce a my už za chvíli prozkoumáme, jaké počasí nás v příštích dnech čeká, tak nikam neodcházejte.
0: Máme přehled. Skyrock. Počasí.
3: Pokud už padáte únavou z tropických veder, máme pro vás dobrou zprávu. Konec rozpáleného pekla je na dohled. Ještě o víkendu extrémní počasí, teploty do 40 stupňů. V pondělí pomaličku dorazí studená fronta, přinese mraky. Teploty srazí na takových snesitelnějších 32. V úterý naměříme 29 a od středy se konečně nadechneme při příjemných 25 stupních. Vydržte to, víkendové finále veder je sice drsné, ale brzy už se ochladí. Víme, jak bude o víkendu tropy, potom už jenom lepší horko.
0: Doprava.
3: Začínáme nehodou u Nelešovic. Dva osobáky v sobě, jedno auto převrácené, tvoří se kolony na místě záchranáři. S nehodou u Nelešovic začínají rychlé dopravní zprávy. Dořešuje se nehoda u Zábřehu, auto narazilo do stromu. Na Týnecké překáží provozu porouchaná dodávka, to už jsme v Olomouci, projíždějte opatrně. Bystřička, tady narazíte na neoznačený stroj, drtí větve, stojí přímo v zatáčce, pozor na bezpečnost provozu u Bystřičky. Policejní hlídky v Buchlovicích na D46 u exitu Drysice, v Samotiškách na Tovéřské ulici, na dálnici D1 na exitu Hulín Západ a taky ve Slížanech na ulici 1. máje. Dobře dojeďte.
4: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
0: Posloucháte Skyrock.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz. Skyrock. Na Vyškovsku na 100,1 FM.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 27. červen se Skyrokem. Jít si vybrat peníze do bankomatu je pro mnohé z nás všední věc. První bankomat, který vydává hotovost, se objevuje v bance Barclays v Enfieldu v Anglii. První bankomat u nás sloužící veřejnosti přichází až v roce 1992 v Praze na náměstí Republiky. Na Skyroku máme rádi motorky, jejíž romantickým rájem se stala americká legendární cesta Route 66. Dříve hlavní spoj Chicaga se západním pobřežím je vyřazen ze systému dálnic 27. června 1985. Říká se, že do té doby po ní každý Američan aspoň jednou v životě jel. Teď zavzpomínáme na baskytarovou rockovou legendu Johna Entwistla z The Who. Opouští nás 27. června 2002. Má vliv na několik generací baskytaristů, kteří přebírají prvky jeho hry do svého výrazu. Připomínám aspoň některé. Noel Redding z Jimi Hendrix Experience, John Paul Jones z Led Zeppelin, Geddy Lee z Rush, Steve Harris s Iron Maiden nebo basový virtuos Billy Sheehan. Na závěr technická lahůdka v podobě jaderné energetiky. 27. června 1951 je uvedena do provozu první atomová elektrárna na světě v Sovětském svazu na příkaz jinak hrůzovládce Stalina. Šéfem výstavby je Igor Kurčatov. Dříve narození si možná jeho jméno spojí s chemickým prvkem s protonovým číslem 104 Kurčatovium, které bylo poprvé uměle vyrobeno v roce 1964 v Rusku. Prvek má mimochodem nejvyšší známou hustotu 23 000 kilogramů na metr krychlový. Dnes ho ale v tabulkách pod americkým vlivem najdeme pod názvem Rutherfordium. Zítra opět máme Big Beatové historické perličky. Nenechte si je ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
4: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
5: Srna, kuna nebo sousedovo auto? Ať narazí váš vůz na jakoukoliv škodnou, my v Porsche Olomouc vám z téhle brindy pomůžeme. Můžeme. Likvidaci škody nechte na nás. Auto opravíme a s vaší pojišťovnou vše vyřídíme i u vozidel starších 4 let. Snadné objednání telefonicky nebo na internetu. Vše potřebné zařídíme za vás. Porsche.olomouc.cz. Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný servisní partner Škoda, Volkswagen a Audi.

vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Haná Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste s námi. Skyrock.

0: Máte Skyrock. Od žhavé mexické vášně přes kanadský ledový klid až po gigantické velké finále v samotném srdci New Yorku. Světový fotbal právě teď nekompromisně diktuje tempo celé planetě a my jsme u toho s tebou. Buď u všeho podstatného, nenech se opít rohlíkem a nalaď si náš pravidelný infoservis z mistrovství světa.
1: Mistrovství světa ve fotbale infoservis.
2: Pánové, držte si klobouky a dámy, vy raději taky. Francouzský fotbalový expres Osman Dembélé totiž na mistrovství světa předvedl kousek, ze kterého obráncům Norska ještě teď třeští hlava. Při výhře Francie 4:1 stihl nasázet hat-trick za neskutečných 25 minut. Rychlejší byl v celé historii šampionátu už jen jeden chlapík v roce 1954. Útočník Paříže a čerstvý držitel zlatého míče zářil hlavně u třetího gólu. To byla vyloženě fotbalová poezie. Francouzi si 50 vteřin ťukali míč tak dokonale, že se ho dotkl úplně každý hráč na hřišti, než ho Dembélé s ledovým klidem poslal do sítě. Sám střelec po zápase skromně hlásil, že to sice bylo pěkné, ale to nejdůležitější teprve přijde. Francie tak s přehledem vyhrála skupinu a dál válcuje turnaj.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Špína na autě, jasná červená karta. Mycí centrum Vytásek v Olomouci hraje první ligu za čisté vozy. Od motorek po kamiony, bezkontaktně i ručně. Navíc výplach cisteren i plnění klimatizací, včetně dezinfekce. Dopřejte svému vozu prvotřídní péči. Mycí centrum Vytásek, čistá jízda za vítězstvím.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
0: Paraatletická elita opět v Olomouci. Jedinečné zážitky slibuje světový pohár v paraatletice žen 2. až 4. července od 15 hodin na atletickém stadionu. Vstup zdarma, fanouškovská zóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
6: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
1: Poslechem a inzercí podporujete místní nezávislé rádio.
5: Skyrock.

0: sebe máte Skyrock. Připravený je další víkendový infoservis a taky po 12. hodině k obědu nejlepší rockový výběr. Skyrock. Hezké poledne. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Máme tu pro vás další informace. Pojďte si je poslechnout. Plumlovský zámek na Prostějovsku ohrožuje dřevomorka. Kvůli tomu nabere oprava severní fasády zámku zpoždění. Dřevomorka napadla trámy a ohrožuje stabilitu památky. Sanace a výměna trámu potrvá nejméně rok. Zlepšení mobilního signálu ve vlacích. Správa železnic s operátory dokončila za téměř 73 milionů korun instalaci 5G sítě do tunelů na trati z Prahy do Ostravy a Brna. Postupné zapojení začne tento měsíc.
2: Správa železnic zlepšila kvalitu a dostupnost hlasových i datových služeb pro cestující ve vlacích na koridoru z Prahy do Brna a Ostravy. Cílem celého projektu je vybudování infrastruktury pro vysokorychlostní datové služby 5G, díky čemuž se zlepší i služby pro cestující.
1: Doplnil mluvčí správy železnic David Kabele.
0: Sport.
3: Fotbalová Sigma Olomouc mění vedení. Spolek na valné hromadě zeštíhlil výbor ze 13 členů na 7. Předsedou zůstává Jakub Beneš, novými místopředsedy jsou Michal Hrubý a David Rozehnal. Po dlouhých letech v klubu úplně končí známé tváře jako Jaromír Gajda nebo Josef Lébr. Nový výbor se chce zaměřit na rozvoj mládežnické akademie a správu Androva stadionu. Zprávy z regionu pro tuto chvíli končí. Vy ale nikam neodcházejte, protože už za moment se podíváme na to, jak to vypadá na našich silnicích a jaké počasí nás dnes čeká.
4: Máme před sebou víkend, který se zapíše do historie. Teploty vyšplhají na extrémních 37 stupňů ve stínu, zítra taky minimálně 38. Podle meteorologů jsou v ohrožení absolutní české teplotní rekordy a k teploměru se může místy přiblížit až k šílené 41. Červnové dny jsou dlouhé, slunce pálí na maximum a vy nezapomínejte na pitný režim a schovejte se někam do stínu. Víme, jak bude? Jasno, teploty budou o víkendu atakovat 40.
5: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
4: Doprava. Dopravní informace začínáme v Kroměříži, konkrétně v ulicích Tršová poštovní v Hulíně. Hoří střecha rodinného domu a palety na místě jsou hasiči, ulice je úplně uzavřená. Dálnice D1 ve směru na Ostravu, kilometr 233, poruchané osobní auto, projíždíte s opatrností. Boskovice, Otakara, Kubína, tady nefungují semafory. Křižovatka je kompletně bez proudu, tvoří se kolony, pravidlo pravé ruky potřeba oživit. Policejní hlídky Buchlovice měří na silnici první třídy a taky v Hranicích přímo na Hranické ulici. Klimatizaci opatrně a šťastnou cestu.
0: Posloucháte Skyrock

0: Vítejte v sauně pod širým nebem. Sobota jako malovaná, jen kdyby se někdo nahoře nepokoušel upéct pizzu přímo na asfaltu. Máme 37 stupňů, takže jestli nejste právě v lednici nebo v bazénu, děláte velkou chybu. Hoďte povinnosti za hlavu, protože tohle je přesně ta chvíle, kdy potřebujete jediné, pořádný přísun energie. Hit za hitem, nejlepší muzika a osvěžení pro vaše uši. Vychutnejte si tuto sobotu v naší společnosti.
1: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
2: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
5: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
4: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
7: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
6: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
7: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
6: Jsme tu pro vás již 20 let.
7: Jezírka Banat.cz.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
9: Na rok máš nárok.
10: Skyrock.

0: Skyrock kalendárium.
1: Je sobota 27. června a my startujeme dnešní kalendárium. Pokud vyrážíte ven, rozhodně doma nenechte sluneční brýle. Dnes je totiž jejich mezinárodní den a v tomhle vedru se bez nich neobejdete. K tomu si klidně dejte i něco osvěžujícího, slavíme totiž také den ananasu. Narozeniny dnes slaví oblíbený český režisér Jan Hřebejk, filmový Spider-Man, Tobey Maguire nebo představitel Neville z Harryho Pottera, herec Matthew Lewis. Z našich regionálních osobností gratulujeme přednostovi z Univerzity Palackého Petru Konečnému a také starostovi Šternberka Stanislavu Orságovi. Na závěr si připomínáme i jeden černý den našich dějin. Přesně před 76 lety komunisté popravili 4 odsouzené ve vykonstruovaném politickém procesu. Doktorku Miladu Horákovou, Záviše Kalandru, Jana Buchala a Oldřicha Pecla. Nezapomínejme, tohle je kalendárium na 27. června a díky, že nás ladíte. Kalendárium.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
5: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou Neckiádu.

0: týmy i jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestrojnecky pojeď pecky. www.hanackaneckyada.cz
1: Masters of Rock.
2: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí, hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
1: Masters of Rock.
2: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
3: Skyrock.

0: Také po 13. hodině budete mít naladěný originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Tohle nikde jinde nenajdete. Skyrock. Teď vysíláme rychlý víkendový infoservis. Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku. Místní rádio, místní zprávy.
1: Hezčí centrum chce mít Šumperk. Město vyhlásilo boj s vizuálním smogem. Zastupitelé schválili doporučení pro označování obchodů a služeb v centru. Podnikatelům, kteří se do úpravy označení pustí, město pomůže dotací. Podrobnosti najdeme na webu šumperk.cz. Pokud si necháváte doručovat do zásilkových boxů v ulicích jídlo, teď to raději nedělejte. Potravináři varují, že v boxech může v horkém letním počasí teplota snadno přesáhnout i 50 stupňů Celsia a hrozí zkažení potravin.
2: Sport. Fotbalisté Prostějova odstartovali přípravu na novou sezónu šance Národní ligy. V prvním utkání sice prohráli s Brnem 1-4, pod novým trenérem Bohuslavem Pilným se ale tvoří zajímavý tým. Pokračuje totiž úzká spolupráce s olomouckou Sigmou. V SKčku zůstává útočník Denis Kramář a nově z Hané přicházejí mladíci Mikeš Cahel, Šimon Jalovičor a Matěj Kolařík. Fanoušky navíc potěší, že v klubu dál pokračují i opory Koudelka, Šindelář a Matoušek. Informační blok máme za sebou. Teď už vás ale čeká jen samá pohoda. Nejdřív si posvítíme na předpověď počasí a hned potom projedeme s dopravou ty nejdůležitější úseky na Moravě.
3: Skyrock.cz, kde vysíláme kompletní program i online přehrávač. www.skyrock.cz.
4: Počasí. Příliv extrémně horkého vzduchu ze Sahary vrcholí. Dnes nás potrápí teploty kolem 37 stupňů. V neděli se uvaříme dokonce při 40. Vzduch je navíc neskutečně suchý a že jde o naprosto výjimečnou situaci, dokazují i sázkové kanceláře. Bookmakeri totiž vypsali speciální kurzy na to, zda padne dosavadní absolutní český rekord 40,4 stupně z roku 2012. Tak vyplatí se jet celkově v klidovém režimu a s nějakým drinkem v ruce. Víme, jak bude. Horko, teploty budou atakovat 40 stupňů Celsia.
5: Doprava.
2: Vysíláme víkendovou dopravu a máme skvělou zprávu pro všechny, kdo v Olomouci jezdí tramvají. Výluka přes Tržnici, která měla původně trvat až do srpna, skončí dřív. Dopravní podnik potvrdil, že opravu kanalizace stihne dokončit dříve a tramvaje se do úseku mezi okresním soudem a Tržnicí vrátí už v pátek 17. července. Pozor ale na malou změnu, která platí od dnešní soboty. Náhradní autobusová linka X mění svůj jízdní řád a přes den bude jezdit v 10-minutovém intervalu. Tolik z dopravy. Ať už jedeme kamkoliv, přejeme super den.
0: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
6: Posloucháte Skyrock.

0: Zatímco venku panuje tropický masakr, já tu pro vás hlídám ty nejlepší hity, které zaručeně zvednou náladu. Víkend je od toho, abychom ho trávili v klidu, tak hledejte nejbližší stinný park nebo vodu. Pamatujte, že dnes je nejdůležitější klidový režim a dostatek tekutin. Hit za hitem a nejlepší muzika vás provází celým dnem. Užijte si tento víkendový čas s námi.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Srna, kuna nebo sousedovo auto? Ať narazí váš vůz na jakoukoliv škodnou, my v Porsche Olomouc vám z téhle brindy pomůžeme. Likvidaci škody nechte na nás. Auto opravíme a s vaší pojišťovnou vše vyřídíme i u vozidel starších 4 let. Snadné objednání telefonicky nebo na internetu. Vše potřebné zařídíme za vás. Porsche.olomouc.cz Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný servisní partner Škoda, Volkswagen a Audi.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi sirup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Skyrock. Skyrock. Skyrock. If you should love me, then I cannot be to blame. Love

0: Máme pro vás všechno nejlepší.
1: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
0: Největší hity 80. a 90. let.
1: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna.
0: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem a raritními

0: současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná,
1: Skyrock
2: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Další reklamní rozhovor začíná právě teď. Voláme na olomouckou Floru, kde se prakticky pořád něco děje. A tentokrát potěšíme všechny milovníky zajímavých rostlin, exotiky a přírody. Na telefonu Monika Tomašovičová z výstaviště Flora Olomouc. Moniko, zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Na jakou výstavu nás pozvete tento týden od středy do neděle?
2: Výstavu kaktusová sukulantou od 24. do 28. června v sbírkových skleníkoch v smetanových sadoch. A návštěvníci uvidí pestru prehliadku rastlin od členů klubu kaktusárov Olomouc, ale aj unikátne exempláre zo zbierok Flóry, ktoré vlastne nie sú bežné verejnosti prístupné.
1: Komu je výstava určená? Má otázka zní, jestli si na své přijdou pouze zapálení pěstitelé a kaktusoví odborníci, anebo si kaktusy a sukulenty na Flóře užijí i běžní návštěvníci, rodiny s dětmi.
2: Tak myslím, že určená úplne pre všetkých, nielen pre skúšených pestovateľov, ale aj pre začiatočníkov. Vlastne tí členovia toho klubu kaktusárov sa podelia o svoje skúsenosti s nimi a takisto návštevníci si budú môcť sami zakúpiť tie kaktusy z produkcie klubu kaktusárov Olomouc a momentálne títo kaktusári slavia 70. výročie svojho založenia. Takisto v nabídke bude kniha venovaná rodu Astrophytum, tematické tričko s kaktusovým motivom a budú si môcť návštevníci kúpiť aj mexické pivo.
1: Děkujeme za to. Jak je to se vstupným?
2: Vstupné se bude kupovat na místě. Plnopláci je v hodnotě 100 korun a studenti seniory v hodnotě 60 korun, takže na místě, kdo přijde, si koupí vstupné a může jít na výstavu.
1: Děkujeme za pozvání, přejeme, jak si výstavu kaktusů a sukulentů. Tento týden od středy do neděle užívají zkušení pěstitelé i ti, kteří si domů teprve vybírají svůj první kaktus. V našem vysílání Monika Tomašovičová z výstaviště Flora Olomouc. Děkujeme.
2: Děkuji, nashledanou.
1: Reklamní rozhovor právě teď končí a my pokračujeme v dalších hitech.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock.
3: Minutu po minutě, hodinu po hodině, den za dnem, rok za rokem.
0: Skyrock.

0: Vaše víkendová rocková jednička
1: Skyrock.
0: Držte naše vlny i po 14. hodině. Právě připravujeme další rockové vály a před nimi víkendový infoservis. Dobré odpoledne.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Jdeme na další zprávy. V horku v městské hromadné dopravě v Olomouci pomůže klimatizace. V Olomouci nyní jezdí 10 autobusů a 18 tramvají Evo s klimatizací. Dopravní podnik při obnově vozového parku na komfort cestujících myslí a v příštím roce čeká dodávku dalších klimatizovaných tramvají. Píše o tom Report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Po 50 letech bude ve vesnici blízko Šumperka zase fungovat základní škola. Svobodná základní škola s novými metodami výuky se v Hraběšicích otevře v září. Bude moci vzdělávat až 24 dětí ve smíšené skupině, informuje deník.
0: Sport.
3: V Olomouci vyroste nová sportovní hala. Radní schválili studii na stavbu moderního areálu v Nemilanech zhruba za 236 milionů korun. Hala nabídne hrací plochu pro míčové sporty a tribunu pro 300 diváků. Součástí projektu bude i venkovní sportoviště, skatepark a nová autobusová točna pro městskou hromadnou dopravu. Stavba má skvěle doplňovat chystanou multifunkční halu na Nové Velkomoravské. Tolik aktuální zpravodajství. Zůstaňte s námi, za malou chvíli jsou tu slíbené informace z dopravy a samozřejmě i nejčerstvější počasí.
0: Máme přehled.
1: Skyrock.
0: Počasí.
4: Tropické šílenství pokračuje. Dnes naměříme až 37 stupňů, zítra dokonce skoro 40. S těmito extrémními teplotami a ostrým sluncem souvisí i varování. V zemi se tvoří vysoké koncentrace přízemního ozonu. Na severozápadě už platí smogová situace. Hlavně v odpoledních hodinách se vyhněte těžké fyzické práci. Platí to i pro děti, starší i kardiaky. Chlaďte se, co to dá, úleva přijde až po víkendu. Víme, jak bude. Sobota, neděle, tropy, teploty a takový 40 stupňů.
5: Hodina relaxace navíc. Omega Centrum Olomouc vám přidává hodinu odpočinku navíc. Až do konce prázdnin si užijete za stejnou cenu o hodinu wellness navíc. Pohodové léto přeje Omega Centrum Olomouc. Omegasport.cz.
0: Doprava.
3: Příjemný víkend, máme pro vás aktuální dopravní informace. Pokud míříte autem na Svatý Kopeček, máme pro vás zprávu o plánovaných změnách. Autobusová zastávka u Baziliky ve směru na Samotišky se má v budoucnu přesunout. Současné místo před knihovnou je totiž nebezpečné. Autobusy tam blokují jízdní pruh a řidiči riskantně předjíždějí v zatáčce. Nové stání vznikne pod zatáčkou naproti restaurace U Macků, ovšem na úkor současných parkovacích míst. V budoucnu zde navíc musíme počítat s novým přechodem a hlavně s omezením rychlosti na 30 km v hodině. Přejeme vám klidnou a bezpečnou jízdu. Další dopravní info přineseme opět za hodinu.
0: Posloucháte Skyrock.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz. Skyrock. Na Hranicku na 103,1 FM.

0: éteru se dnes nese vůně dobrodružství, i když je vedro k padnutí. V Rakové u Konice právě vypukly oslavy a na hrubé vodě řádí divoký západ. Doufám, že mají všichni povinnou zastávku u sudu s vodou, protože tohle je dnes skutečná sobotní divočina. U nás ale vládne klid a pohoda. Hit za hitem, nejlepší muzika, která vám zaručeně zlepší náladu. Čeká vás skvělá víkendová jízda.
1: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás!

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Skyrock. Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: A teď se podíváme, o čem se v našem regionu aktuálně nejvíc píše na internetu. Všechna tři hlavní témata mají bohužel společného jmenovatele – oheň a extrémní vedro. První velkou zprávou žije web olomouc.cz. Kvůli brutálním tropům a suchu vydal hejtman od včerejšího poledne přísný zákaz rozdělávání ohňů, pálení klestí a dokonce i používání pyrotechniky po celém kraji. Hasiči jen za poslední týden rotovali u 15 lesních požárů, takže pokud nechcete vyfasovat pokutu až 100 000 korun, na romantické táboráky u buřtů raději rychle zapomeňte. Na Šumperském reji se pro změnu píše o tom, že policisté konečně čapli žháře z Jesenicka. 38-letý výtečník děsil jarní Lipovou lázně, kde stihl zapálit kontejnery, balíky slámy a v tomhle suchu dokonce i stromy v lese. Hasičům sice pořádně zatopil, ale policistům se nakonec ke všemu přiznal a teď mu hrozí rok natvrdo. No a prostějovský deník rozebírá čtvrteční drama v místním průmyslovém areálu. Ve filtračním zařízení tam vypukl obří požár, který se rozšířil až na střechu haly. Hasiči museli povolat speciální kontejner s CO2 přístroji a z budovy evakuovali 60 lidí. Naštěstí se nikomu nic nestalo, ale škoda jde přes 1,5 milionu. Buďte na sebe v tomhle horku opatrní a s plameny si rozhodně nezahrávejte.
0: Za chvilku jedeme dál. Skyrock.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Paraatletická elita opět v Olomouci. Jedinečné zážitky slibuje světový pohár v paraatletice žen 2. až 4. července od 15 hodin na atletickém stadionu. Vstup zdarma, fanouškovská zóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
0: Hrajeme raritní rockové songy. Jedině na Skyrocku.
2: Skyrock.

0: U nás máte vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a teď taky další rychlý infoservis.
1: Skyrock.
0: S vámi také po 15. hodině.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku. Místní rádio, místní zprávy.
3: Dál se pracuje na rekonstrukci mostu v Hranicích na třídě 1. máje. Ten je od 1. června uzavřen a dnes a zítra se má zbourat. Podle zprávy silnic Olomouckého kraje bude v tyto dny uzavřena i část silnice 47 pod mostem. Informuje o tom web Hranic. Představte si, že svou lásku hledá skoro polovina lidí v Česku v online světě. Výsledky velké ankety Deníku ukazují, že přes internet se seznamuje v průměru 47 lidí ze 100. Dle párových terapeutů lze na internetu najít stejně stabilní vztah jako při běžném seznamování tváří v tvář.
0: Sport.
3: Elitní tenistka a olomoucká rodačka Karolína Muchová potvrdila před Wimbledonem výbornou formu. Dokráčela na turnaji v německém Bad Homburgu až do finále, v němž se utkala s bývalou světovou jedničkou Naomi Osakaovou a Karolína v úvodním setu jasně dominovala a zvítězila 6-1. Ve druhé sadě získala první gem, ovšem její soupeřka kvůli zdravotním potížím zápas vzdala. Karolína Muchová tak slaví třetí titul na světovém okruhu v kariéře.
4: Olomouc se chystá na světovou atletiku. Od 2. do 4. července ožije stadion Lokomotivy druhým ročníkem prestižní paraatletik z Grand Prix. Na Hanou dorazí bezmála 200 elitních závodnic z celého světa, včetně paralympijských vítězek. Pro diváky je připravená fanouškovská zóna, vstup je zdarma a hrát se bude i o led horkovzdušným balónem. Naše rádio je hrdým mediálním partnerem této akce a my už za chvíli prozkoumáme, jaké počasí nás v příštích dnech čeká, tak nikam neodcházejte.
5: Pokud už padáte únavou z tropických veder, máme pro vás dobrou zprávu. Konec rozpáleného pekla je na dohled. Ještě o víkendu extrémní počasí, teploty do 40 stupňů, v pondělí pomaličku dorazí studená fronta, přinese mraky, teploty srazí na takových snesitelnějších 32, v úterý naměříme 29 a od středy se konečně nadechneme při příjemných 25 stupních. Vydržte to, víkendové finále veder je sice drsné, ale brzy už se ochladí. Víme, jak bude po víkendu tropy, potom už jenom lepší horko.
0: Doprava.
4: Na řadě míst v kraji musíme počítat s komplikacemi, máme pro vás ale i jedno ulehčení. V Hranicích na Přerovsku se naplno rozběhla demolice starého mostu na třídě 1. máje. Kvůli těžké technice je teď kompletně uzavřená také Olomoucká ulice. Objízdné trasy pro osobní auta vedou po silnici 1. třídy číslo 47, kde se musíme otočit na kruhových křižovatkách u Drahotuš nebo u Sparty a najet zpět za mostem. Dobrou zprávu máme alespoň pro pěší. Od tohoto týdne už je v provozu provizorní lávka, takže přes stavení ještě bez problému projdeme. Přejeme vám pevné nervy za volantem, situaci na silnicích budeme dál sledovat za hodinu.
0: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany. Posloucháte Skyrock.

0: Každý den vám na Skyroku představujeme jeden speciální rokový hit od A do Z. To je roková abeceda na Skyroku.
1: Dneska je tady s námi hardrocková skupina, která se dala dohromady v anglickém Sheffieldu. Na vrcholu slávy jsou v 80. a taky v 90. letech. To je skupina Def Leppard.
0: Rádio Hana, Skyrock a roková abeceda.
1: Různé kapely zažívají různé katastrofy nebo neveselé chvilky. Def Leppard byli hned několikrát stíháni nepřízní osudu. Poprvé to bylo v roce 1984. Bubeník Rick Allen ztratil při autohavárii levou paži, ale ani to nebylo překážkou pro další pokračování ve hře na bicí. Podle zpěváka Joe Eliota se díky elektronickému systému stal Rick Prý lepším bubeníkem, než kdy byl.
0: Rokovou abecedu pro vás připravuje Martina Kvítko-Procházková.
1: Dneska je tu vzpomínka na první album, které bylo nahráno po Rickově nehodě. Je to veleúspěšná Hysteria z roku 1987. Následuje obří světové turné a v Americe dokonce hrají v kruhu. To znamená uprostřed haly s hledištěm kolem dokola. V rokové abecedě dnes tedy písmeno D jako Def Leppard, tak si to užívejte v plné parádě.

0: Jestli nechcete trávit sobotu u rozpáleného sporáku, v Mohelnici na náměstí probíhá Street Food Festival. Od burgerů až po červíky je tam všechno. Kdo chce raději pořádnou nálož muziky, ať vyrazí na Palouček v Olomouci na Čechomor. Ať už jste kdekoliv, hit za hitem a nejlepší muzika vás vždycky najdou. Dobrou chuť a ničím nerušený víkendový poslech.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
5: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
6: Srna, kuna nebo sousedovo auto? Ať narazí váš vůz na jakoukoliv škodnou, my v Porsche Olomouc vám z téhle brindy pomůžeme. Můžeme. Likvidaci škody nechte na nás. Auto opravíme a s vaší pojišťovnou vše vyřídíme i u vozidel starších 4 let. Snadné objednání telefonicky nebo na internetu. Vše potřebné zařídíme za vás. Porsche.olomouc.cz. Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný servisní partner Škoda, Volkswagen a Audi.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
8: Skyrock.
9: Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu.
2: S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje.
1: Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: porazit.
1: Máme tu sobotu 27. června a s ní i plán, jak přežít tohle tropické šílenství. Jestli se nechcete vyloženě roztéct, schovejte se do chládku kin na nový animák Toy Story 5. Hrají ho v olomouckém Metropolu, v Prostějově, Přerově, Valmezu i v Letňáku v Boskovicích. Olomoucké Premier Cinemas zase sází na romanci po večerce. Pokud ale vedro neřešíte, v Olomouci na Paloučku u ES klubu dnes open air rozbalí Čechomor. Na Hrubé vodě dnes zažijete divoký western a v Mohelnici na gastrofestivalu můžete ochutnat i křupavé červíky. Na zámku v Plumlově večer romanticky zahraje Ivan Hlas Trio a v Rakové u Konice propuknou obří oslavy obce, které moderuje naše Martina Kvítko. Děti za vysvědčení odměňte na dětských dnech v parku v Hranicích nebo v Hanušovicích. V Šumperku a Zábřehu pak dávají hru Pět švestek. No a až večer vzduch trochu schladne, vyraste do Letňáku v Mostkovicích. Dnes tam dávají komedii, říkají Milars, a v neděli večer akci Milionář. Užijte si to.
0: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Je to to!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.
6: Špína na autě, jasná červená karta. Mycí centrum Vytásek v Olomouci hraje první ligu za čisté vozy. Od motorek po kamiony, bezkontaktně i ručně. Navíc výplach cisteren i plnění klimatizací, včetně dezinfekce. Dopřejte svému vozu prvotřídní péči. Mycí centrum Vytásek, čistá jízda za vítězstvím.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Všude zdejší, všude je fajn.
9: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
10: Víkend na Skyroku.

0: Skyrock.
1: Dobré odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
0: Skyrock.
1: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Máme tu pro vás další informace, pojďte si je poslechnout. Plumlovský zámek na Prostějovsku ohrožuje dřevomorka. Kvůli tomu nabere oprava severní fasády zámku zpoždění. Dřevomorka napadla trámy a ohrožuje stabilitu památky. Sanace a výměna trámu potrvá nejméně rok. Zlepšení mobilního signálu ve vlacích. Správa železnic s operátory dokončila za téměř 73 milionů korun instalaci 5G sítě do tunelů na trati z Prahy do Ostravy a Brna. Postupné zapojení začne tento měsíc.
3: Správa železnic zlepšila kvalitu a dostupnost hlasových i datových služeb pro cestující ve vlacích na koridoru z Prahy do Brna a Ostravy. Cílem celého projektu je vybudování infrastruktury pro vysokorychlostní datové služby 5G, díky čemuž se zlepší i služby pro cestující.
2: Doplnil mluvčí zprávy železnic David Kabele.
1: Sport.
4: Fotbalová Sigma Olomouc mění vedení. Spolek na valné hromadě zeštíhlil výbor ze 13 členů na 7. Předsedou zůstává Jakub Beneš, novými místopředsedy jsou Michal Hrubý a David Rozehnal. Po dlouhých letech v klubu úplně končí známé tváře jako Jaromír Gajda nebo Josef Lébr. Nový výbor se chce zaměřit na rozvoj mládežnické akademie a správu Androva stadionu. Zprávy z regionu pro tuto chvíli končí. Vy ale nikam neodcházejte, protože už za moment se podíváme na to, jak to vypadá na našich silnicích a jaké počasí nás dnes čeká.
0: Skyrock.cz, kde vysíláme kompletní program i online přehrávač. www.skyrock.cz.
5: Počasí. Máme před sebou víkend, který se zapíše do historie. Teploty vyšplhají na extrémních 37 stupňů ve stínu, zítra taky minimálně 38. Podle meteorologů jsou v ohrožení absolutní české teplotní rekordy a rtuť teploměru se může místy přiblížit až k šílené 41. Červnové dny jsou dlouhé, slunce pálí na maximum a vy nezapomínejte na pitný režim a schovejte se někam do stínu. Víme, jak bude. Jasno, teploty budou o víkendu atakovat 40.
6: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
1: Doprava.
4: Na silnicích v kraji máme rušno, buďte za volantem opatrní. Pokud se chystáte na Šumpersku na silnici první třídy číslo 11 směrem na Rýmařov, máme pro vás důležité varování. Mezi Olšany a Vyšehořím už silničáři na více než 3 kilometrech kompletně obnovují vozovky. Hlavně ale pozor, na začátek týdne či od pondělí 29. června do čtvrtka 2. července bude tento úsek úplně uzavřený. Objízdné trasy musíme směřovat přes Šumperk nebo Lanškroun. Další úplná uzavírka nástupak čeká ještě v polovině července. Ředitelství silnic a dálnic navíc už teď hledá firmu na opravu navazujícího úseku z Rapotína do Sobotína, kde se začne stavět ještě letos. Sledujte značky a jeďte bezpečně. Čerstvý přehled z našich cest vám nabídneme zase do hodiny.
1: Posloucháte Skyrock.

0: Hurá, prázdniny zní dnes úplně všude. Hranice i Hanušovice servírují dětem skákací hrady, skluzavky a klauny. Rodiče, vím, že je to náročné, ale ty dětské úsměvy za to stojí. Jen mažte opalovacím krémem víc než chleba máslem. A zatímco si děti hrají, my vám servírujeme to nejlepší. Hit za hitem, nejlepší muzika, která vás nenechá v klidu. Ať vám tyto víkendové prázdninové začátky plynou jako po másle.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
2: je fajn. Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: I na dovolené můžete mít přehled. Proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Skyrock.

Skyrock. Skyrock. Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

0: Posloucháte Skyrock. Od žhavé mexické vášně přes kanadský ledový klid až po gigantické velké finále v samotném srdci New Yorku. Světový fotbal právě teď nekompromisně diktuje tempo celé planetě a my jsme u toho s tebou. Buď u všeho podstatného, nenech se opít rohlíkem a nalaď si náš pravidelný infoservis z mistrovství světa.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Pánové, držte si klobouky a dámy, vy raději taky. Francouzský fotbalový expres Osman Dembélé totiž na mistrovství světa předvedl kousek, ze kterého obráncům Norska ještě teď třeští hlava. Při výhře Francie 4:1 stihl nasázet hat-trick za neskutečných 25 minut. Rychlejší byl v celé historii šampionátu už jen jeden chlapík v roce 1954. Útočník Paříže a čerstvý držitel zlatého míče zářil hlavně u třetího gólu. To byla vyloženě fotbalová poezie. Francouzi si 50 vteřin ťukali míč tak dokonale, že se ho dotkl úplně každý hráč na hřišti, než ho Dembélé s ledovým klidem poslal do sítě. Sám střelec po zápase skromně hlásil, že to sice bylo pěkné, ale to nejdůležitější teprve přijde. Francie tak s přehledem vyhrála skupinu a dál válcuje turnaj.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Špína na autě, jasná červená karta. Mycí centrum Vytásek v Olomouci hraje první ligu za čisté vozy. Od motorek po kamiony, bezkontaktně i ručně. Navíc výplach cisteren i plnění klimatizací, včetně dezinfekce. Dopřejte svému vozu prvotřídní péči. Mycí centrum Vytásek, čistá jízda za vítězstvím.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás české kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert, dle srovnání k 16.6.
5: Kemp Pádlo Morava a Rádio Haná uvádí Hanáckou neckiádu

0: jednotlivé nadšence zveme k registraci plavidel. Sestroj Necky, pojeď pecky. www.hanackaneckyada.cz
1: Masters of Rock.
2: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
1: Masters of Rock.
2: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
0: Odpoledne na Skyrocku.

0: Každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nový víkendový infoservis a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba moderní vinyl od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku. Místní rádio, místní zprávy.
1: Hezčí centrum chce mít Šumperk. Město vyhlásilo boj s vizuálním smogem. Zastupitelé schválili doporučení pro označování obchodů a služeb v centru. Podnikatelům, kteří se do úpravy označení pustí, město pomůže dotací. Podrobnosti najdeme na webu šumperk.cz. Pokud si necháváte doručovat do zásilkových boxů v ulicích jídlo, teď to raději nedělejte. Potravináři varují, že v boxech může v horkém letním počasí teplota snadno přesáhnout i 50 stupňů Celsia a hrozí zkažení potravin. Sport. Čeští hokejbalisté si zahrají na mistrovství světa v Ostravě o zlato. Do finále postoupili, když v sobotu přemohli v semifinálovém střetu výběr Finska 8-1. O titul se český mužský tým střetne se Spojenými státy v neděli v 15 hodin 15 minut. Český ženský tým hraje na mistrovství světa o zlato dnes, a to od 19.30, a také se Spojenými státy. Uvidíme, jak to dopadne.
2: Informační blok máme za sebou, teď už vás ale čeká jen samá pohoda. Nejdřív si posvítíme na předpověď počasí a hned potom projedeme s dopravou ty nejdůležitější úseky na Moravě.
0: Máme přehled. Skyrock. Počasí.
3: Příliv extrémně horkého vzduchu ze Sahary vrcholí. Dnes nás potrápí teploty kolem 37 stupňů. V neděli se uvaříme dokonce při 40. Vzduch je navíc neskutečně suchý a že jde o naprosto výjimečnou situaci, dokazují i sázkové kanceláře. Bookmakeri totiž vypsali speciální kurzy na to, zda padne dosavadní absolutní český rekord 40,4 stupně z roku 2012. Tak vyplatí se jet celkově v klidovém režimu a s nějakým drinkem v ruce. Víme, jak bude horko, teploty budou atakovat 40 stupňů Celsia.
0: Doprava.
2: Vysíláme víkendovou dopravu a máme skvělou zprávu pro všechny, kdo v Olomouci jezdí tramvají. Výluka přes tržnici, která měla původně trvat až do srpna, skončí dřív. Dopravní podnik potvrdil, že opravu kanalizace stihne dokončit dříve a tramvaje se do úseku mezi okresním soudem a tržnicí vrátí už v pátek 17. července. Pozor ale na malou změnu, která platí od dnešní soboty. Náhradní autobusová linka X mění svůj jízdní řád a přes den bude jezdit v 10-minutovém intervalu. Tolik z dopravy. Ať už jedeme kamkoliv, přejeme super den.
0: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc, Bystrovany. Posloucháte Skyrock.

až slunce konečně zaleze, vyraste za kulturou. Pro rodinky je v Olomouci nový animák Toy Story 5, ale opravdová lahůdka přijde až večer. Zvu všechny fanoušky letňáků do Mostkovic, kde promítáme film Říkají Millers. Vezměte deku, repelent a přijďte si užít sobotní atmosféru pod hvězdami. My vám k tomu přidáme hit za hitem, nejlepší muziku a věřím, že si večer pod širým nebem naplno užijete. Paraatletická elita opět v Olomouci. Jedinečné

0: zóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
2: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
1: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
2: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
1: Jsme tu pro vás již 20 let.
2: Jezírka Banat.cz.
3: Srna, kuna nebo sousedovo auto? Ať narazí váš vůz na jakoukoliv škodnou, my v Porsche Olomouc vám z téhle brindy pomůžeme. Likvidaci škody nechte na nás. Auto opravíme a s vaší pojišťovnou vše vyřídíme i u vozidel starších 4 let. Snadné objednání telefonicky nebo na internetu. Vše potřebné zařídíme za vás. Porsche.olomouc.cz Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný servisní partner Škoda, Volkswagen a Audi.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Rádio Hana Skyrock.
6: Rádio Hana Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz Skyrock.

Ostravsko, Moravská Třebová i Svitavsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Skyrock Kalendárium.
1: Je sobota 27. června a my startujeme dnešní kalendárium. Pokud vyrážíte ven, rozhodně doma nenechte sluneční brýle. Dnes je totiž jejich mezinárodní den a v tomhle vedru se bez nich neobejdete. K tomu si klidně dejte i něco osvěžujícího, slavíme totiž také den ananasu. Narozeniny dnes slaví oblíbený český režisér Jan Hřebejk, filmový Spider-Man, Tobey Maguire nebo představitel Neville z Harryho Pottera, herec Matthew Lewis. Z našich regionálních osobností gratulujeme přednostovi z Univerzity Palackého Petru Konečnému a také starostovi Šternberka Stanislavu Orságovi. Na závěr si připomínáme i jeden černý den našich dějin. Přesně před 76 lety komunisté popravili 4 odsouzené ve vykonstruovaném politickém procesu. Doktorku Miladu Horákovou, Záviše Kalandru, Jana Buchala a Oldřicha Pecla. Nezapomínejme, tohle je kalendárium na 27. června a díky, že nás ladíte. Kalendárium.

0: Rokový podvečer. Chcete dál nejlepší rokový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Jdeme na další zprávy. V Horku v městské hromadné dopravě v Olomouci pomůže klimatizace. V Olomouci nyní jezdí 10 autobusů a 18 tramvají Evo s klimatizací. Dopravní podnik při obnově vozového parku na komfort cestujících myslí a v příštím roce čeká dodávku dalších klimatizovaných tramvají. Píše o tom Report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Po 50 letech bude ve vesnici blízko Šumperka zase fungovat základní škola. Svobodná základní škola s novými metodami výuky se v Hraběšicích otevře v září. Bude moci vzdělávat až 24 dětí ve smíšené skupině, informuje deník.
0: Sport.
2: Elitní tenistka a olomoucká rodačka Karolína Muchová potvrdila před Wimbledonem výbornou formu. Dokráčela na turnaji v německém Bad Homburgu až do finále, v němž se utkala s bývalou světovou jedničkou Naomi Osakaovou a Karolína v úvodním setu jasně dominovala a zvítězila 6-1. Ve druhé sadě získala první gem, ovšem její soupeřka kvůli zdravotním potížím zápas vzdala. Karolína Muchová tak slaví třetí titul na světovém okruhu v kariéře.
3: V Olomouci vyroste nová sportovní hala. Radní schválili studii na stavbu moderního areálu v Nemilanech zhruba za 236 milionů korun. Hala nabídne hrací plochu pro míčové sporty a tribunu pro 300 diváků. Součástí projektu bude i venkovní sportoviště, skatepark a nová autobusová točna pro městskou hromadnou dopravu. Stavba má skvěle doplňovat chystanou multifunkční halu na Nové Velkomoravské. Tolik aktuální zpravodajství. Zůstaňte s námi, za malou chvíli jsou tu slíbené informace z dopravy a samozřejmě i nejčerstvější počasí.
0: Máme přehled. Skyrock. Počasí.
4: Tropické šílenství pokračuje. Dnes naměříme až 37 stupňů, zítra dokonce skoro 40. S těmito extrémními teplotami a ostrým sluncem souvisí i varování. V zemi se tvoří vysoké koncentrace přízemního ozonu. Na severozápadě už platí smogová situace. Hlavně v odpoledních hodinách se vyhněte těžké fyzické práci. Platí to i pro děti, starší i kardiaky. Plaťte se, co to dá, úleva přijde až po víkendu. Víme, jak bude. Sobota, neděle, tropy, teploty a takový 40 stupňů.
0: Doprava.
3: Příjemný víkend, máme pro vás aktuální dopravní informace. Pokud míříte autem na Svatý kopeček, máme pro vás zprávu o plánovaných změnách. Autobusová zastávka u Baziliky ve směru na Samotišky se má v budoucnu přesunout. Současné místo před knihovnou je totiž nebezpečné. Autobusy tam blokují jízdní pruh a řidiči riskantně předjíždějí v zatáčce. Nové stání vznikne pod zatáčkou naproti restaurace U Macků, ovšem na úkor současných parkovacích míst. V budoucnu zde navíc musíme počítat s novým přechodem a hlavně s omezením rychlosti na 30 km v hodině. Přejeme vám klidnou a bezpečnou jízdu. Další dopravní info přineseme opět za hodinu.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 27. červen se Skyrokem. Jít si vybrat peníze do bankomatu je pro mnohé z nás všední věc. První bankomat, který vydává hotovost, se objevuje v bance Barclays v Enfieldu v Anglii. První bankomat u nás sloužící veřejnosti přichází až v roce 1992 v Praze na náměstí Republiky. Na Skyroku máme rádi motorky, jejíž romantickým rájem se stala americká legendární cesta Route 66. Dříve hlavní spoj Chicaga se západním pobřežím je vyřazen ze systému dálnic 27. června 1985. Říká se, že do té doby po ní každý Američan aspoň jednou v životě jel. Teď zavzpomínáme na baskytarovou rockovou legendu Johna Entwistla z The Who. Opouští nás 27. června 2002. Má vliv na několik generací baskytaristů, kteří přebírají prvky jeho hry do svého výrazu. Připomínám aspoň některé. Noel Redding z Jimi Hendrix Experience, John Paul Jones z Led Zeppelin, Geddy Lee z Rush, Steve Harris z Iron Maiden nebo basový virtuos Billy Sheehan. Na závěr technická lahůdka v podobě jaderné energetiky. 27. června 1951 je uvedena do provozu první atomová elektrárna na světě v Sovětském svazu na příkaz jinak hrůzovládce Stalina. Šéfem výstavby je Igor Kurčatov. Dříve narození si možná jeho jméno spojí s chemickým prvkem s protonovým číslem 104 Kurčatovium, které bylo poprvé uměle vyrobeno v roce 1964 v Rusku. Prvek má mimochodem nejvyšší známou hustotu 23 000 kg na metr krychlový. Dnes ho ale v tabulkách pod americkým vlivem najdeme pod názvem Rutherfordium. Zítra opět máme Big Beatové historické perličky. Nenechte si je ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Skyrock. Na Rýmařovsku na 90,2 FM.

0: Mám pro vás netropickou radu. Dejte si pohov. Meteorologové varují před vysokou koncentrací ozonu, takže dnes žádné hrdinské víkendové výkony. Heslo dne je maximální veget, minimální pohyb. Vaše tělo vám poděkuje a vy si v klidu vychutnáte naše vysílání. Hit za hitem a nejlepší muzika. Tak zůstaňte v klidu a v chládku.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
3: Rádio Haná Skyrock. Skyrock. Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi. Skyrock.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Pokračujeme v cyklovýletech po našem kraji. Tentokrát zamíříme na jednu z nejoblíbenějších tras u nás. To znamená legendární cyklostezku Bečva. Na telefonu je opět Jan Machovský, koordinátor cykloturistiky v našem kraji. Dobrý den.
2: Dobrý den a zdravím všechny posluchače a cyklisty.
1: Odkud kam pojedeme a co je na této trase na cyklostezce Bečva tak oblíbené?
2: Tak dneska vás pozvu zajímavým autobusem, který by vyjížděl z Lipníku nad Bečvou a jel by přes hranice Valmez až do Vsetína a vraceli bychom se, tam vystoupíme a vracíme se dále zpátky po cyklostezce Bečvě. Skoro celá Bečva je asfalt, velice krásný povrch, krásný výhledy na řeku, krásný výhledy na města. A co je zajímavý, tak jediný kopec je mezi Vsetínem a Valmezem, což je vlastně most, který musíte přejet, jinak je to pořád z kopečka až do Lipníku.
1: Zvládnou cyklostezku Bečva i rodiny s dětmi, nebo je to spíše pro zkušenější cyklisty?
2: Doporučuji rodiny s dětmi. Doporučuji více dětí, klidně jeden rodič. Je to bezpečný, je to krásně značený a je to úplná pohoda.
1: Můžeme se někde dobře najít? Nebo se někde příjemně zastavit na občerstvení?
2: V každém městečku objevíme co hrdlonáčí. Od zmrzliny po vynikající gastro. Budete projíždět gastroprodukty, které si můžete vybrat podle vlastní chuti.
1: Jinou cyklostezka Bečva je další skvělý tip na pohodový výlet po našem kraji. Děkujeme Janu Machovskému za inspiraci, koordinátor cykloturistiky v našem kraji. Dnes s námi ve vysílání. Honzo, díky, šťastnou cestu.
2: Děkuji a všem cyklistům, potkejme se na Bečvě.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock. Skyrock.
3: Mothers of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Mothers of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
4: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
5: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
6: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
7: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
8: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
5: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
6: No, to určitě.
9: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
0: Skyrock.
10: Na Šumpersku na 100 FM.

0: Skyrock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Jdeme na další zprávy. V Horku v městské hromadné dopravě v Olomouci pomůže klimatizace. V Olomouci nyní jezdí 10 autobusů a 18 tramvají Evo s klimatizací. Dopravní podnik při obnově vozového parku na komfort cestujících myslí a v příštím roce čeká dodávku dalších klimatizovaných tramvají. Píše o tom Report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Po 50 letech bude ve vesnici blízko Šumperka zase fungovat základní škola. Svobodná základní škola s novými metodami výuky se v Hraběšicích otevře v září. Bude moci vzdělávat až 24 dětí ve smíšené skupině, informuje deník.
0: Sport.
2: Elitní tenistka a olomoucká rodačka Karolína Muchová potvrdila před Wimbledonem výbornou formu. Dokráčela na turnaji v německém Bad Homburgu až do finále, v němž se utkala s bývalou světovou jedničkou Naomi Osakaovou a Karolína v úvodním setu jasně dominovala a zvítězila 6-1. Ve druhé sadě získala první gem, ovšem její soupeřka kvůli zdravotním potížím zápas vzdala. Karolína Muchová tak slaví třetí titul na světovém okruhu v kariéře.
3: V Olomouci vyroste nová sportovní hala. Radní schválili studii na stavbu moderního areálu v Nemilanech zhruba za 236 milionů korun. Hala nabídne hrací plochu pro míčové sporty a tribunu pro 300 diváků. Součástí projektu bude i venkovní sportoviště, skatepark a nová autobusová točna pro městskou hromadnou dopravu. Stavba má skvěle doplňovat chystanou multifunkční halu na Nové Velkomoravské. Tolik aktuální zpravodajství. Zůstaňte s námi, za malou chvíli jsou tu slíbené informace z dopravy a samozřejmě i nejčerstvější počasí.
0: Máme přehled. Skyrock. Počasí.
4: Tropické šílenství pokračuje. Dnes naměříme až 37 stupňů, zítra dokonce skoro 40. S těmito extrémními teplotami a ostrým sluncem souvisí i varování. V zemi se tvoří vysoké koncentrace přízemního ozonu. Na severozápadě už platí smogová situace. Hlavně v odpoledních hodinách se vyhněte těžké fyzické práci. Platí to i pro děti, starší i kardiaky. Chlaďte se, co to dá, úleva přijde až po víkendu. Víme, jak bude. Sobota, neděle, tropy, teploty a takový 40 stupňů.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku. Místní rádio, místní zprávy.
2: Dál se pracuje na rekonstrukci mostu v Hranicích na třídě 1. máje. Ten je od 1. června uzavřen a dnes a zítra se má zbourat. Podle zprávy silnic Olomouckého kraje bude v tyto dny uzavřena i část silnice 47 pod mostem. Informuje o tom web Hranic. Představte si, že svou lásku hledá skoro polovina lidí v Česku v online světě. Výsledky velké ankety deníku ukazují, že přes internet se seznamuje v průměru 47 lidí ze 100. Dle párových terapeutů lze na internetu najít stejně stabilní vztah jako při běžném seznamování tváří v tvář.
0: Sport.
3: Olomouc se chystá na světovou atletiku. Od 2. do 4. července ožije stadion Lokomotivy druhým ročníkem prestižní paraatletics Grand Prix. Na Hanou dorazí bezmála 200 elitních závodnic z celého světa, včetně paralympijských vítězek. Pro diváky je připravená fanouškovská zóna, vstup je zdarma a hrát se bude i o led horkovzdušným balónem. Naše rádio je hrdým mediálním partnerem této akce a my už za chvíli prozkoumáme, jaké počasí nás v příštích dnech čeká, tak nikam neodcházejte.
5: Skyrock.cz, kde vysíláme kompletní program i online přehrávač. www.skyrock.cz.
0: Počasí.
4: Pokud už padáte únavou z tropických veder, máme pro vás dobrou zprávu. Konec rozpáleného pekla jen na dohled. Ještě o víkendu extrémní počasí, teploty do 40 stupňů. V pondělí pomaličku dorazí studená fronta, přinese mraky, teploty srazí na takových snesitelnějších 32. V úterý naměříme 29 a od středy se konečně nadechneme při příjemných 25 stupních. Vydržte to, víkendové finále veder je sice drsné, ale brzy už se ochladí. Víme, jak bude o víkendu tropy, potom už jenom lepší horko.
0: Doprava.
3: Na řadě míst v kraji musíme počítat s komplikacemi, máme pro vás ale i jedno ulehčení. V Hranicích na Přerovsku se naplno rozběhla demolice starého mostu na třídě 1. máje. Kvůli těžké technice je teď kompletně uzavřená také Olomoucká ulice. Objízdné trasy pro osobní auta vedou po silnici 1. třídy číslo 47, kde se musíme otočit na kruhových křižovatkách u Drahotuš nebo u Sparty a najet zpět za mostem. Dobrou zprávu máme alespoň pro pěší. Od tohoto týdne už je v provozu provizorní lávka, takže přes staveniště bez problému projdeme. Přejeme vám pevné nervy za volantem, situaci na silnicích budeme dál sledovat za hodinu.
0: Posloucháte Skyrock.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz

0: blížíme se k podvečeru. Díky všem za zprávy, jak tuhle tropickou sobotu zvládáte. Od těch, co leží v lednici, až po hrdiny, co makají na slunci, klobouček dolů. Dnešní den byl sice výživný, ale zítra nás čeká ještě větší nálož tepla. Tak se dnes pořádně schlaďte, dobře se vyspěte a zítra zase nalaďte naši frekvenci. Hit za hitem, nejlepší muzika a krásný zbytek víkendu pro všechny.
1: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Skyrock. Skyrock. Skyrock. Rádio Hana. Skyrock.
2: Skyrock.
5: Největší výběr rockových hitů na jednom místě.
6: Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru.
5: Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu.
6: To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop.
2: Skyrock.

0: Teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: A teď se podíváme, o čem se v našem regionu aktuálně nejvíc píše na internetu. Všechna tři hlavní témata mají bohužel společného jmenovatele – oheň a extrémní vedro. První velkou zprávou žije web olomouc.cz. Kvůli brutálním tropům a suchu vydal hejtman od včerejšího poledne přísný zákaz rozdělávání ohňů, pálení klestí a dokonce i používání pyrotechniky po celém kraji. Hasiči jen za poslední týden rotovali u 15 lesních požárů, takže pokud nechcete vyfasovat pokutu až 100 000 korun, na romantické táboráky u buřtů raději rychle zapomeňte. Na Šumperském reji se pro změnu píše o tom, že policisté konečně čapli žháře z Jesenicka. 38-letý výtečník děsil jarní Lipovou lázně, kde stihl zapálit kontejnery, balíky slámy a v tomhle suchu dokonce i stromy v lese. Hasičům sice pořádně zatopil, ale policistům se nakonec ke všemu přiznal a teď mu hrozí rok natvrdo. No a prostějovský deník rozebírá čtvrteční drama v místním průmyslovém areálu. Ve filtračním zařízení tam vypukl obří požár, který se rozšířil až na střechu haly. Hasiči museli povolat speciální kontejner s CO2 přístroji a z budovy evakuovali 60 lidí. Naštěstí se nikomu nic nestalo, ale škoda jde přes 1,5 milionu. Buďte na sebe v tomhle horku opatrní a s plameny si rozhodně nezahrávejte.
0: Za chvilku jedeme dál. Skyrock. Víkend na Skyrocku.

0: Atletická elita opět v Olomouci. Jedinečné zážitky slibuje světový pohár v paraatletice žen 2. až 4. července od 15 hodin na atletickém stadionu. Vstup zdarma, fanouškovská zóna pro děti i dospělé a soutěže o hodnotné ceny. Přijďte se přesvědčit, že sport je jenom jeden.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Johana Skyrock. Skyrock. Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den. Skyrock.
1: Melodický rock, to je Skyrock.

Olomoucko, Vyškovsko i Valašské Meziříčí. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 27. červen se Skyrokem. Jít si vybrat peníze do bankomatu je pro mnohé z nás všední věc. První bankomat, který vydává hotovost, se objevuje v bance Barclays v Enfieldu v Anglii. První bankomat u nás sloužící veřejnosti přichází až v roce 1992 v Praze na náměstí Republiky. Na Skyroku máme rádi motorky, jejíž romantickým rájem se stala americká legendární cesta Route 66. Dříve hlavní spoj Chicaga se západním pobřežím je vyřazen ze systému dálnic 27. června 1985. Říká se, že do té doby po ní každý Američan aspoň jednou v životě jel. Teď zavzpomínáme na baskytarovou rockovou legendu Johna Entwistla z The Who. Opouští nás 27. června 2002. Má vliv na několik generací baskytaristů, kteří přebírají prvky jeho hry do svého výrazu. Připomínám aspoň některé. Noel Redding z Jimi Hendrix Experience, John Paul Jones z Led Zeppelin, Geddy Lee z Rush, Steve Harris z Iron Maiden nebo basový virtuos Billy Sheehan. Na závěr technická lahůdka v podobě jaderné energetiky. 27. června 1951 je uvedena do provozu první atomová elektrárna na světě v Sovětském svazu na příkaz jinak hrůzovládce Stalina. Šéfem výstavby je Igor Kurčatov. Dříve narození si možná jeho jméno spojí s chemickým prvkem s protonovým číslem 104 Kurčatovium, které bylo poprvé uměle vyrobeno v roce 1964 v Rusku. Prvek má mimochodem nejvyšší známou hustotu 23 000 kg na metr krychlový. Dnes ho ale v tabulkách pod americkým vlivem najdeme pod názvem Rutherfordium. Zítra opět máme Big Beatové historické perličky. Nenechte si je ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Rádio Hana. Skyrock.
3: To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál.
4: www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě.
3: Přejeme stále dobrý den.
5: Skyrock. Skyrock. Skyrock.

sir.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Další reklamní rozhovor začíná právě teď. Voláme na olomouckou Floru, kde se prakticky pořád něco děje. A tentokrát potěšíme všechny milovníky zajímavých rostlin, exotiky a přírody. Na telefonu Monika Tomašovičová z výstaviště Flora Olomouc. Moniko, zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Na jakou výstavu nás pozvete tento týden od středy do neděle?
2: Výstavu Kaktusová sukulantou od 24. do 28. června v sbírkových skleníkoch v Smetanových sadoch. A návštěvníci uvidia pestru prehliadku rastlin od členov klubu Kaktusárov Olomouc, ale aj unikátne exempláre zo zbierok flóry, ktoré vlastne nie sú bežné verejnosti prístupné.
1: Komu je výstava určená? Má otázka zní, jestli si na své přijdou pouze zapálení pěstitelé a kaktusoví odborníci, anebo si kaktusy a sukulenty na flóře užijí i běžní návštěvníci, rodiny s dětmi.
2: Tak myslím, že určená úplne pre všetkých, nielen pre skúšených pestovateľov, ale aj pre začiatočníkov. Vlastne tí členovia toho klubu kaktusárov sa podelia o svoje skúsenosti s nimi a takisto návštevníci si budú môcť sami zakúpiť tie kaktusy z produkcie klubu kaktusárov Olomouc a momentálne títo kaktusári slavia 70. výročie svojho založenia. Takisto v nabídke bude kniha venovaná rodu Astrophytum, tematické tričko s kaktusovým motivom a budú si môcť návštevníci kúpiť aj mexické pivo.
1: Děkujeme za to. Jak je to se vstupným?
2: Vstupné se bude kupovat na městě. Plnopláci je v hodnotě 100 korun a studenti seniory v hodnotě 60 korun. Takže na městě, kdo přijde, si koupí vstupné a může jít na výstavu.
1: Děkujeme za pozvání. Přejeme, jak se výstavu kaktusů a sukulentů tento týden od středy do neděle užívají zkušení pěstitelé i ti, kteří si domů teprve vybírají svůj první kaktus. V našem vysílání Monika Tomašovičová z výstaviště Flora Olomouc. Děkujeme.
2: Děkuji, nashledanou.
1: Reklamní rozhovor právě teď končí a my pokračujeme v dalších hitech.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.

0: aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku. Místní rádio, místní zprávy.
1: Dál se pracuje na rekonstrukci mostu v Hranicích na třídě 1. máje. Ten je od 1. června uzavřen a dnes a zítra se má zbourat. Podle zprávy silnic Olomouckého kraje bude v tyto dny uzavřena i část silnice 47 pod mostem. Informuje o tom web Hranic. Představte si, že svou lásku hledá skoro polovina lidí v Česku v online světě. Výsledky velké ankety Deníku ukazují, že přes internet se seznamuje v průměru 47 lidí ze 100. Dle párových terapeutů lze na internetu najít stejně stabilní vztah jako při běžném seznamování tváří v tvář.
0: Sport. Elitní tenistka a olomoucká rodačka Karolína Muchová potvrdila před Wimbledonem výbornou formu. Dokráčela na turnaji v německém Bad Homburgu až do finále, v němž se utkala s bývalou světovou jedničkou Naomi Osakaovou a Karolína v úvodním setu jasně dominovala a zvítězila 6-1. Ve druhé sadě získala první gem, ovšem její soupeřka kvůli zdravotním potížím zápas vzdala. Karolína Muchová tak slaví třetí titul na světovém okruhu v kariéře.
2: Olomouc se chystá na světovou atletiku. Od 2. do 4. července ožije stadion Lokomotivy druhým ročníkem prestižní paraatletics Grand Prix. Na Hanou dorazí bezmála 200 elitních závodnic z celého světa, včetně paralympijských vítězek. Pro diváky je připravená fanouškovská zóna, vstup je zdarma a hrát se bude i o led horkovzdušným balónem. Naše rádio je hrdým mediálním partnerem této akce a my už za chvíli prozkoumáme, jaké počasí nás v příštích dnech čeká, tak nikam neodcházejte.
3: Pokud už padáte únavou z tropických veder, máme pro vás dobrou zprávu. Konec rozpáleného pekla je na dohled. Ještě o víkendu extrémní počasí, teploty do 40 stupňů. V pondělí pomaličku dorazí studená fronta, přinese mraky. Teploty srazí na takových snesitelnějších 32. V úterý naměříme 29 a od středy se konečně nadechneme při příjemných 25 stupních. Vydržte to, víkendové finále veder je sice drsné, ale brzy už se oplatí. Víme, jak bude po víkendu tropy, potom už jenom lepší horko.
0: Rádio Hana, okruh Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 28. červen na Skyroku.
2: Tak nám zabili Ferdinanda.
3: Kterýho, paní Millerová?
1: Tato památná věta z usměvavých příběhů o Švejkovi se vztahuje k události z 28. června 1914 v Sarajevu. Je zde zastřelen následník trůnu rakousko-uherské monarchie František Ferdinand. Incident se stává záminkou pro rozpoutání první světové války, která trvá do roku 1918 a na jejímž konci je i samostatná Česká republika. Ve znamení konce se nese také 28. červen 1979 ve studiích Muscle Shoals v americké Alabamě. Legenda Big Beatu Bill Haley zde natáčí své poslední songy. Opouští nás o dva roky později v roce 1981. Naopak příjemné pro rockové fandy je 28. červen 1996. Skupina Kiss v Detroitu na Tiger Stadium hraje opět v původní sestavě Gene Simmons, Paul Stanley, Ace Frehley a Peter Criss. Prvnímu koncertu přihlíží necelých 40 000 diváků. Turné Alive Worldwide Tour končí po 192 koncertech za 11 měsíců. Celkově vydělává přes 43 milionů dolarů s průměrnou účastí cirka 14 000 fanoušků na jeden koncert. Nakonec narozeninová gratulace Davidu Knightsovi, basistovi Procol Harum. Přichází mezi nás 28. června 1945. Rokový výběr z událostí máme pro vás i zítra. Nenechte si ho ujít.
0: Skyrock Kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.